0: Jakova ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno peze,

0: disse Eugenia jede me do spenderska
1: Lasne
0: Oje žena nic ne više si jak ni ne vratim Vidite so si nesu Vratil vi ni šterki Vrafte rozumjet Mati da je moje žena je stara Evo što je star Ale viste ne se starla Vidite Že blazni ma i dloji vijek O, ja budu dlouho živ. A dokud člověka, když jí vyrovat,